0: Mně se ty chomik nemůže odpovědět.
1: Heimlich's Wahrwerk
2: 1894.
3: La vida es bella. Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.